0: mě uslyšíš. Třeba to bude trvat dlouho, než nás najdete. Třeba nás vůbec...
1: Vrátí.

Centrální automat pokračuje v autoregulaci. První směna, konec. Druhá neobsazena. Pozor, třetí směna má.